0: Atenție! E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, ker se vozím s bicyklom.